0: Kristin Mutscherreutz we serbskim rozhlasu rano hromadźe z trijom a kumplemi. Haj dypko njeksta ty turnira je so čera večer v Kruščicach słońco pokazało, a tam však běše sedma stacija našeje bičture, a nic jenož rajerio su přišli předrasčeni, moto však bije tun kruč v opačny kostym. To rika šo druhe, hač sportové outfit běše tam na bič voli bulu prašane. Hanna Šmitec je so raz nikotrych ludzi naprašovala, kak tam bě.
1: Hač runeš nebe převěle ludzi předrašene, mě jako číkocíš běšu v kostyme v opravdu rjane ideje.
2: Mosmo se dženca musli, zomo na male party džomo. Mosmo šešča a moja mača na šmuti cetl, loko smo potu osnač. Nemo što smo si potu musli, že nekaka šnaps ideja bo a ponio so to tak romadže kulivo.
3: Ja sam se eva spontane što romadže puto, a doke sam se ja musel, a ja džom ke športe o doke voli bi raču.
4: Ja, vonla nam kajšen zranen Człowiek, iż ewentuell te skorone czekno, tak jak sam so przed dwoma tygodniami na UI zraniu, a to sam miał jedną jara śmieszną onlaracu czapku, a to sam musiał taki opiekietel, to się temu posłuje, a nie tylko onlam, tak jak sam skorone czekno.
5: Ha, ja jestem doktor Hollywood Jensa, tak jak jasno co Jensa kietel odmiał, co się pratać, co gleda tak odwać, bo się jasno jeszcze bo zlikrował. Ja mam jedną czapkę na uwe, bo Tawana, na ketka z kwiatkami, a tu kietel ku temu.
6: Ja jestem jeden faszingskostym zutwał, Ja sam Jensa jako liška tu.
7: Ja sam cowboy. Tu je tu kubika rady mama tu šete tu ti dođe za sobu sam.
1: Nedom při modinskim klube ja so pjatna če mustvo vubečova. A ci bačane su co večer z nizda nedom podla přiladovali. Na koncu byše najlepše mustvo zasoras Zambuka Ostos, kiž přesadzí so přečivo serbske rakeče. To byše s dobom lojnči finale v Miločicach. Z dobečarsko mustva Kaspar Gisvok.
8: Hajden přijat, ale principe za ten co bičturu beži, Muss man nicht v Krušicach prvni raz dobili, ja si musel, to bi ten najlepši turnir, ko smo rali. A aj, vizel, može tako obširat vidjet, ale musel vizel, aj, tak a tak spotamo še se polepšič.
9: Zambuka!
1: A tiž Krušičina mjahu ruce ponedživa, 23 kg mjasa su tam předali, nimo kobasko a steku. Hač do nocu su tam ještě rumovali po večeru z viacač 300 ludžimi.
0: Z kubokom dołoża. No hej. To by po takim czerosza stacja zadkula bičtury we Krusčicach. A przychodna ta je potom kuluje. A tam zmija też zasajne moto, kotry chodzi so lesnej kupili. Kupanska drasta po takim wasz outfit. Za kupanie cieja moji redaktoroja widzieć. A te odpowiedne figury tomu.

0: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wjedźeli?
1: W Madžarskej maja dohromady 13 připoznatych narodnych mjeńšinow. Za jich škit a spěchowanje maja krajow mjeńšinowy zakon, a to hižo z leta 1993. Kak so tukwilu němske mjeńšinje Madžarske wjedźe, z tym je so Janek Wočer zabierał.
2: Němske mjeńšinje w Madžarskej přisłuša niedźe 150 tysac ludzi, a oni sydla předewšem na juhu a zapadźe kraja wokoło město Pejč a Šopron. Z najmłodszych statystikou wukadža, zo ma samo viace hač 40 tysac ludzi, němčinu, za tak rec svoju prynju mačaštinu. Kelko pak šedne Němsce reči, nie możemy z eksaktnymi liczbami podkwasć.
3: Poveda miesto předsedka krajného samozariadnictva Němcowe Maďarskej a zdobom prezidentka Federalistickej unie europskich národnych mienšin FUN Olivia Schubertova. Runje tak, kajž pole na Serbu pak šice, kiž so k němske mienšine ve kraju uznavaja, němčinu neobknieža. Šubotova pak trochuje, zo z najmenča 90-95% všech Němčinu užíva. Němčina však by v Maďarskej ketro vážna rič, štož má ze splečenosťmi za čas Habsburgčanu a z rakusko-maďarským mocnostvom činič, ona bujasni. Hakle před krótkým je jenžeština Němčinu jako najčastšišo volenú cudzú rič přesčanova. Hamska rič pak němčina v maďarskej neje.
2: Ale po mjeńšinowym zakonju, kotrež je parlament 1993 jednovostne wobzamknął, maja v maďarskej dohromady cinače oficiálne připoznaté národne mjeńšiny kulturnú autonomiju. Tuž môžeme svoju maďarštinu v kupovaniu, kultúrie a najšelakorejších dalších obvukách živenia svobodne užívať.
3: Šubotová rozkladže. A to Němce v maďarskej tiež užívajú. Tak maja hižo od leta 1956 všetne dvuhodinské rádiové vysovanie a od leta 1978 vysovajú týdženské niečo pol hodiny Němce v televízii.
4: Treffpunkt am Vormittag.
3: Wusowanski čas za to przełostaja všetkým mjeńšinám statny rozvoz.
2: Financovanie zaruča stat. Nímame pak žaden rozvozový popvat kež nímsky, ale peneze za to přijdu direktne ze statného etata.
3: A tež budovanie novinu a časopisu stát financne podpiruje. Vo spěchovanie môža so noviny na tak mienovanom fongovom zarédže pracovať, štož môžeme z našej založbu přirunovať. Je to státna instanca, ktorá spěchuje projekty všetkých cínače národných mienšin, a to jenož na obzamknenie tak mienovaného mienšinového komitea, ktorýž obstejí jenož ze zastupierov národných mienšinov.
0: Národne mjeńšiny.
1: Janek Wočer je nam v němske mjeńšinje Maďarske rozprawjał a dalše přinoški vo mjeńšinowych temach namakače na našej internetnej stronje na app MDR Serbia a tež ve ARD Sounds. 6 čo dzień, jena 14.

0: Sedomhodźin 48 a to podamy so we myslach do Złoteje Prahi. Wocajš wo tydźenja šak wukny na tamnišej Karlowej uniwersiće w lěčnej šuli wjac hač 100 wobdźělnikow z cyrkowne 30 šelakich narodu čěsćinu. Mjez nimi tež je 6 serbsce rěčacych a Jakub Wurča nam jednu z wobdźělenych předstaj.
1: Mirnje kajš vaka, pyta si Viltava puč po stolici Českeje podwu Narodneje galerije, Narodneho dživadła, Račanov a historiskeho Stareho mjesta. Runje tuta moc a vo sebe pycha Stareho mjesta Prahi zahorja serboku a modu dizajnerku Juliju Belkotec-Huska. Wona je romadže z přečeku modowe label Typus zawožiła a wotkrywa se tukwiny jako studentka lečneje šule češtiny na Karlowej uniwersiće česku rič a vo sebe Prahu.
2: Jo, je šude nekak vumestvo vidět, že přes te droj běžíš, a architektura jara silne. A ja namakam pravě, že jara silne v tom vumestvím a tohle. Ja nasrybám všetko, že můžu a so dám inspirovat a ladač, že to mě potom vědě. No, ja lubuju Prahu a to byše tež jim vůjky dybčo, a jsem se jara veselíva, že mu tež v tom vůnom městě tu jsme a bydlím a máme tu možnost, že hajse te město ještě raz jinak přístupnit.
1: Julia Belkotec so prýni raz na letní škole slovanských studií v obdželi, kaž kurs na Karlovej univerzite Česerika. Kurs je jej to, što ľudí doporučilo, dokáž má Julia vůjky lošť nové ľudí zeznač. 30 národov je na lečnej šuli Praze zastupené, šice dre se samstným cílom se češtinu přisvojiť a to láze celé šelakých motiváciu.
2: Dokud je to opravdu na jara jungrotná možnost, tak jenom jara krótkým času, tak intenzívne a ty jara kutne jenom rič naoknout. Vás by ta čeština, ta česká kultura, by se stále nekak děl moja živina přes vůdete v šulí, abo přes můj čas jako reovaka v ansamblu, jenom tu riče nesmá ričtat. To by se takrát tu poslední puzzle děl, když mi ještě falloval.
1: Tak sedzi rodzina Huskoczanka w siedny niedaloko staromieszczanskiego namiesta w historyckim Karolinumie ze sztunatego lictotka, a wuknę pilnie 4 godziny w obdzień czeszczynu.
2: To jara dera organizowane, za to za nie mam poprzedzane znajomności w tej ryci hać dotal. Wosoby są mi też lubi, co my jeszcze potem, also nimo tego szulska, tych rycznych kursów, jeszcze te co w ulicy, wopyte muzeje, szalakory druje akcje. Jan jara pytne, co so kurze w tych aktorów, jak się poprzedzę myśleć, jak może so ta czeska kultura, albo Praha, tak jako miasto, ze tych na szalakory się perspektywą nam jako szulerom pokazać.
1: Damotny zastup do Narodneje galerie, do Narodneho dživadła abo wiedźenja za studentki a studentów po Račanach. Jeszcze hać do 13. augusta wotkrywaja se Julia Belkotec a 5 dalszych serbsce rěčacych, česku rěč, kulturu a je wosebitosće złote miesće nad Vltavu Praze.
0: Jakub Wurča je so z Juliou Belkotovou suska rozmowiał. Ona je jedna ze 100 wobdźělnikow Międzynarodneho kursa češtiny na Karlowej uniwersiće w Praze. 7 hodzin 2 postaje 8 minut do 8.

0: Na halbem noze z was za zaujšće wesela, runje na dowol a wotbinany čas, ale za tych, kiž mirja so do francuskeje, španjskeje, abo tež italskeje, abo kiž sužno tam, za tych reka netko woprawdźe tež so přece zase aktualne informovač, hat so jezba wudani, abo je ta zcoła možna. We dźelach tutych krajů šak so wulke pfoniny pala, Bettina. Kajka je situacija?
1: Haj na juhu, na zapadze Europy je situacija přeco ište jara napjata. Poladamy na jednotlivé kraje. Francuski koncentruje so inferno runje vo sebe na region Gironde zapadne Bordeaux. 42 tisac hektarov je hižo odpalenych, 220 tisac domorodnych a turistov dobeše svoje domy vopušić. Zdjela sapaše vojenju a sšina 15 kilometrov před Bordeauxom. Možachu pak ju zadžažeć.
0: Ja, šak mam tež svojbnych, kociž Bichu hač do čerovšeho hišče nieže po 100 kilometrov severne Bordeauxa při Atlantiku mestem, sú tam netka dola čekli, nieže 160 kilometrov dále do severa. Nepředstajomne je za nás, kak tam vupada hižo fota reča vo surovost či tutych vohyňu. A kajke je španjske Bettina?
1: Haj, tam je situacija podobne dramatiska, kaž francuski, vo sebe potrichene sú tam regione vokovo mesto Madrid, Avila a Toledo, a tež italski maja tukvilu viacore kunce, kdež so pali, tam pak je situacija trochu mine dramatiska, kaž vopkruči tež kruščan Jozef Donat, vun je mestom tydžin ze serbski skupinu na sicilski dolu.
2: Kytem vojenjam tu na sicilski, môže ja takvile prajeć, zo smo mo tak rec od zajšej vútore tu a sme vezo tež stajne dňovské vulety si planovali a po ňo nám o sebe Google dal te znamio, že mieli všelaké čare nic užívač, dokeš jo im tam vojen, ale po ušim zdaču je so to netko bylo tých dňov zmierovalo, tak za tež či domorodni nám tu daja tak rec signál, že môžemo si šuže dojeť samo tu od Vukodno pobuda hačke Palermo može jen bez problémov s autom zasvojiť a s tým nesmo nek direktne s vohyňom do kontakta přišli, jenož indirektne při plánovaniu.
0: To pa takým praj Jozef Donat. Šta reka to netko celé praktis za trhky svoju jezbu ešte nastupili nesu?
1: Haj, aktuálne dživaja na lietanišu Bordeauxe dále, problematiske pak môža potom regionálne a krótkodobne zaračenia pučo byč, a tiež s počežovaniom kuradla máš líčič, abo zo so evakuíruje. Štú so po takým šichodných dňach vo sebe do juhozapada francúzskeje, do Madrita, Avile abo Toleda míri, mňu na každopad aktuálnu situáciu prúvač pretač so na puč poda.

Gaž se raz ucu ten luft, ten poveć wjelikich javišćov, statkoval při mjezinarodnich produkcijach, gaž se byl ako umjoc, abo se byla ako umjocoka duce po šakých krajach, pon nejo to samorozmijuce se zase rožiš sled k svojim koreňam. Skoro 20 let bydli Tanja Donatec miastem zase Budyšenje, svojom rodnym miestče. Jeje korenje su serske. To jadnor je k nie słysza, jovena sama raz kroniva. A žekovano teje lubosči k tomu serskemu mame žinsa wieliki riet serskich spivanjo nagravane. K tomu słysza teke ten titel Svěž svinsko ved Bena Nikale po tekstče Mine Witkojc.